0: Úvod 136. dílu gotické dvouhodinovky na rádiu Hey obstarali Salvation AMP a jejich Ice Flower z roku 2013. Trojice se o 5 let později rozpadla a dnes je z ní nejaktivnější basák Thomas Simon se svým projektem Leading. A co nás v následujícím vysílání do 23. hodiny čeká? Třeba novinky od Corlix, Torch Gallery, Larsovič nebo Sari Nox. V Démantu připomeneme půlstoletí fungování Damned, kteří své jubileum oslaví také klubovým koncertem v Praze. Z nových desek si představíme ty, které nedávno vyšly z rukou Vioflash, The City Gates, Ataraxia nebo domácích projektů Opposer Divine nebo Bokoj. No a v závěrečném party listu vás pozveme na koncerty Gundreams, Delorain nebo Helmutovy stříkačky. Teď už vstupujeme do novinkové části. Dánská stálice The Foreign Resort se chystá k vydání nové desky Endurance a single Everything is a Lie otevírá s typickou směsí postpunkového napětí, melodické temnoty a neklidu doby, ve které se rozpadají jistoty.
1: Teď úplně beze srandy.

To byly Korlix se skladbou Sweeter Than Blood, americko-britská sestava kolem Kathleen Stokes a Brandona Ashleyho se v ní znovu posouvá od temné elektroniky k živějšímu, kytaravějšímu zvuku, ve kterém se potkává gotický rock, death rock i osmdesátkový post-punk. Skladba je prvním singlem z chystané 12písňové desky a inspiraci si bere z drákulovské romance, konkrétně z obrazu lásky silnější než hlad po krvi. Pro české publikum je to zároveň pozvánka do blízké budoucnosti. Korlix se letos objeví v programu Prague Gothic Treffen, který proběhne 28. a 29. srpna v Praze. Bude to jejich premiérové vystoupení v Česku, takže Sweeter Than Blood můžeme brát jako první ochutnávku před srpnovým setkáním. A teď přitvrdíme. Další novinka totiž patří Torch Gallery, tedy společnému projektu Klause Larsena z Letterstrip a Davida Christiana z Cervelo Electronico. Jejich letošní vpád na scénu byl tak rychlý, že původně připravovanou novinku Killer jen pár dní na to následovala debutová deska Opening Wounds of the Shocking Truth. Ale jak říkají kolegové ze Sanctuary.cz, tak to nevadí.

As Able As Kane alias AAAK se skladbou Crash předvedli návrat bez nostalgického naleštěného rámu. Manchestersko-Saltfordská legenda se po letech nevrací jako archivní položka, ale jako projekt, který si z EBM, techna, industrialu a severoanglické tvrdosti znovu bere hlavně fyzický tlak, úspornost a chuť zatnout zuby. Teď se přesuneme k chladnějším kytarám a výrazné spolupráci dvou známých jmen současného postpunku. Antipole je norský projekt kytaristy Karla Mortena Dála z Trondheimu a Pedro Coat je známý mimo jiné jako hlas portugalských I Am The Shadow. Společně připravili album Future Echoes, které vyjde už 19. června u Cold Transmission. Nahrávka má stát na melancholických kytarách, baritonovém vokálu a napětí mezi světlem, temnotou, vzpomínkou a nadějí. Z ní si pustíme skladbu Washed Away.

Francouzský projekt Larsovič právě skladbou Corpse otevřel cestu k první dlouhrající desce, která je naplánovaná na začátek příštího roku. V jeho podání má Darkwave sevřenější, fyzicky neklidnou podobu, kde se elektronická strohost potkává s pocitem vnitřního pochodu. Další skladba nás zavede k poctě osmdesátkové temné elektroniky. Colored Tears je projekt německého hudebníka André Grafferta, který začal tvořit už v roce 1985 a na přelomu 80. a 90. let působil v kapele Liquid Dreams. Nový single Decay je první ukázkou z dvoudílného tribut alba Decay Time, věnovaného švédským temně elektronickým klasikům Twice a Man. Oba díly mají být souběžně v červnu 2026 a část Decay nabídne nové interpretace skladeb z raného období kapely. To je právě i případ písničky Decay, která teď rozvibruje následujících 6 minut vysílání gotického Darkwave.

Poslední novinkou dnešního dílu byla Sarah Knox se skladbou Poor Old Man. Její návrat na scénu je připomínkou hlasu, který se v evropské temné elektronice vždycky pohyboval mezi klubovou přímočarostí, chladným popem a výraznou osobní stylizací. A atakování vrcholku německé singlové alternativní hitparády je ukázkou, že domácí fanoušci na Saru rozhodně nezapomněli. Teď přichází Démant 136. dílu Darkwave. Věnujeme

jeho kapele The Damned, kteří letos připomínají 50 let od chvíle, kdy vtrhli na britskou scénu. Kapela vznikla v Londýně v roce 1976 a její základní sestavu tvořili zpěvák Dave Bennion, kytarista Brian James, baskytarista Kipton Sensible a bubeník Red Scabies. Do historie se zapsali velmi rychle. Single New Rose ze stejného roku, jako kapela vznikla, bývá připomínán jako první britský punkový single. Zároveň ale The Damned nikdy nezůstali jen u jedné škatulky. Přes punkovou výbušnost, melodickou nadsázku, psychedelii a černý humor se postupně dostali i k výrazně gotičtější poloze, v níž hrála velkou roli Venienova hluboká teatrální barva hlasu. Právě tahle schopnost mít masky z The Damned udělala kapelu, která patří do punkových dějin, ale zároveň má pevné místo i v temné alternativě. Album Phantasmagoria z roku 1985 ukázalo jejich gotičtější tvář a o rok později následovala skladba Eloise, dramatická coververze hitu Barryho Ryana z konce 60. let. Podání The Damned se z ní stal velký, přepjatý, skoro divadelní kus, který kapelu přivedl vysoko do britské hitparády a dodnes patří k jejich nejznámějším nahrávkám. The Damned svoje půstoletí připomenou i českému publiku. V rámci turné Final Damnation 50 dorazí 8. července do pražského klubu Roxy. My si k jejich výročí pustíme právě jejich největší hit Eloise.

To byly The Damned a jejich velkolepá Eloise, skladba, ve které se punková historie potkává s gotickým patosem a popovou monumentalitou. Démant 136. dílu Darkwave. A teď už se přesuneme k rubrice Nové desky, začneme u The True Union. Za projektem stojí charismatická hudebnice Azul Far a album Sleepwalk, které vyšlo 24. dubna u belgického labelu Alpha Matrix, navazuje na už 3 roky staré EP Love Me Now Not a posouvá její spojení industrial metalu, dark elektra, agrotechu a agresivní klubové energie do sevřenější, takové možná až filmovější podoby. Dneska vznikla v období fyzického zranění i osobní nestability, takže její tvrdost nepůsobí jen jako póza, ale spíš jako způsob přežití. My si dáme právě singlovou a klipovou položku Love Me Now, která se nachází i na albu Sleepwalk.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Vioflash právě s skladbou Tonight připomněli, že album Melancholia není jen soubor melancholických nálad, ale také deska, která umí dostat zranitelnost do pohybu. Chillské duo staví moderní darkwave a coldwave na kontrastu k křehkosti, touhy, rytmu a temné taneční energie. Deska shromažďuje dříve vydané singly do jednoho celku a pohybuje se od intimnějších balad až k výrazně klubovějším momentům. Vioflash si navíc budeme moci užít i naživo. Společně s belgickými Ultrasun vystoupí v sobotu 21. listopadu v pražském Futurum Music Baru. Další nová deska patří montrealským The City Gates. Album Chimera už je venku a navazuje na jejich schopnost propojovat postpunkovou jízdu, shoegazový opar a temně melodický tah. Kapela měla tento týden koncertovat i v Praze, ale kvůli rozpadu domácích Cosmo Brigade si jejich plánované vystoupení neuskuteční. O to víc si je alespoň v Darkwave připomeneme skladbou Radium Love.
7: Hello, we are the City Gate from Montreal, Canada, and you're listening to Dark.

0: To byly Low Sunday a skladba You Are So Wired. Pittsburghská kapela, původně známá jako Low Sunday Ghost Machine, která patřila už v 90. letech k projektům, které dokázaly propojovat darkwave a shoegaze ještě dávno předtím, než se tato kombinace stala znovu módním jazykem současné scény. Po téměř čtvrtstoletí ticha se v roce 2025 vrátila jako duo původních členů Shane'a Shehena a Bobbyho Spella. Nové EP Black vyšlo digitálně 15. dubna u vydavatelství Project Records a navazuje na předchozí White EP, ale míří do temnějšího prostoru. You Are So Wired je energický začátek nahrávky, za kterým se alespoň podle kapely postupně otevírá mnohem melancholičtější a introspektivnější krajina. Teď ale přepneme k tvrdší slovenské elektronice. TOD je projekt z okruhu labelu Electrofrequent. Za zkratkou TOD je zároveň cítit návaznost na projekt The Opposer Divine. Nová třískladbová nahrávka Stalker vyšla 10. května a její titulní skladba propojuje ducha tarkovského Stalkera s orwellovským světem 1984. Sám autor zmiňuje, že tyto dva světy mají mnoho společného a skladbu už hrál živě v mashup setu s Terminal State, jejíž je polovinou. Pustíme si Stalker v rádiovém editu.
1: Dovolenou v Transylvánii vám

Domácí projekt Vokoj právě skladbou Pro tebe ukázal syrovější tvář současného českého EBM. Michal Klimeš se v nové etapě odklání od Witchhouseových kořenů a s demem VDSM sází na hudbu ořezanou na kostru jednoduchou, s punkovým přístupem, strohým rytmem a texty, které připomínají deníkové záznamy z období depresí, smutku, zmatku, lásky i odhodlání. Vokoj tedy nezní jako stylová hra, spíš jako nutnost dostat určité pocity ven. Z domácího EBM se přesuneme k projektu Melancholia. Za tímto jménem stojí Nino Sábl, známější jako frontman německých gothic rockerů Aeon Sable. Album Postmortem je první dlouhrající deska Melancholia od druhé řadovky Seven Circle z roku 2018. V jeho případě nejde o velké kapelní gesto, ale spíš o osobní melancholický prostor mezi indie, alternativou a gotickou náladou. Skladba We Are Only Human patří k nejdelším a nejtíživějším bodům desky, v níž se křehkost člověka nevykládá jako slabost, ale jako základní stav.

Stále posloucháte Dark Wave na rádiu Wave. Ataraxia právě skladbou Lavára otevřela prostor, ve kterém se gotická hudba znovu blíží rituálu, krajině a mystickému vyprávění. Italská neoklasická a dark folková stálice ji zařadila na čerstvé album Selfera de Fer, které vyšlo 21. května u vydavatelství The Circle Music. Jde o 30. studiovou desku kapely a zároveň o závěr trilogie, kterou načala nahrávka Pomegranate a pokračovala deska Centaurea. Teď se vracíme k současné syntetické temnotě. Soft Riot, tedy projekt Jacka Duckwortha, na nové desce Crux hledá rovnováhu mezi minimalismem, temným synthpopem, úzkostí, izolací a chladným elektronickým napětím. Z alba si zahrajeme skladbu Other Futures.

Poslední ukázku z nových desek nám představil projekt The Mare Sign. My si konkrétně zahráli skladbu Tied Myself. Jde o úvodní položku jeho debutového EP Ocean, které vyšlo 10. dubna. Německý solový projekt v ní staví atmosférický synthpop na obrazu moře jako místa, kde se člověk neutíká schovat. Naopak se zde znovu skládá dohromady. A tím se dostáváme k závěrečnému party listu. V pátek 5. června zahrají v pražském klubu 007 Gun Dreams společně s Meat House Chicago IRA. Gun Dreams patří k domácí industriálně rockové a elektronické historii přelomu 80. a 90. let a skladba Daffodil Whip Adolescent pochází z alba Totem z roku 1993. Právě touhle skladbou pozvánku na Strahovskou sedmičku otevřeme.

Další pozvánka byla od DeLorraine, skladba Lada. Kapela vystoupí v sobotu 6. června na Pejerfestu v pivovaru Belhřimov, konkrétně na Pivovarském dvoře. První ročník obnoveného festivalu spojí hudbu, pivní speciály a domácí scénu. V programu vedle DeLorraine se objeví třeba kapely Vědomí, Five Leaf Clover, Vlnobíci nebo například vystoupení Šermířů. Pokud tedy chcete fantasy, folk, mýty, zaklínače, slovanské i keltské kořeny a k tomu pivovarské speciality, 6. června vyražte do Belhřimova. No a na úplný závěr ještě jedna pozvánka pro stranou hlavního gotického proudu, ale s dostatečně silnou domácí energií. Helmutova stříkačka zahraje tento týden dvakrát. Nejprve 6. června na Bílovské křižovatce a hned 2 dny na to, 8. června také v Praze u zavěšeného kafe, kde bude hostem i Gustavo Rocho. My se rozloučíme s skladbou Helmut zabíjí Hildu. To je z dnešního Darkwave všechno. Playlist 136. dílu najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit taky zpětně v podcastové sekci. Na stránce pořadu jsou samozřejmě i playlisty všech předchozích 135 dílů. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Přeji vám klidnou noc a děkuji za poslech. Příští týden se budu těšit znovu naslyšenou. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Na letošním Rock for People to rozsvítí legendární Saxon, no a my si v dnešním Marotovorej poslechneme jejich poslední album Hellfire and the Nation. Užijte si Saxon na rádiu Hej a přeju kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarský.cz.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Entrex.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: Na rádiu Hey dohrálo album Hellfire and the Nation od Saxon, který to rozjedou na letošním Rock for People. Dnešní maratovorej je u konce, já se s váma loučím a budu se těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: A co to má být za film, Pedro Gonzálesy?
4: Roky 6 Don Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
3: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
4: Tady, Roky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
3: To se mi snad zdá, teď si Rocky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí, já to přepnu. Zprávy, Pedro Gonzálesy, podívejte. Je tam Ray Koktangent.
4: No jo, donesela, done.
5: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
6: Slyšíme se.
5: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
6: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
5: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
6: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
5: A na to si přišla sama, Lefrendo?
6: No jo.
5: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
6: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách, Ray? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
7: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
8: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
5: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
6: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
8: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
9: Tady místo předseda Vlastimil Hustý.
8: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
9: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlech. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
8: Ty seš fakt Vlastimil Hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Dámy a pánové, nastartovali jsme páteční dobré ranko, ranní eter, ranní prout, pátek 5. června, svátek má Dobroslav, Dobroslava, partner ranního eteru, ranního proudu, stavební holding Enteria Pardubice. Hokejová arena Enteria, HC Centrum Pardubice. Je úplně jasné, že nás čeká další skvělá muzika, také informace, proud mluveného slova.

Ano, tak možná taková vodka v dnešním ránu, ale nejenom ránu, ale samozřejmě i během celého dnešního dne by bodla, protože počasí nebude nijak nic moc slavné, bude stále chladno. No, bude se to držet mezi 13 až 15 stupni, polujasno v maximech.

jedna z nejlepších metalových par. James Hetfield to řídí a vede, ale všichni to vedou Metallica. Pátá minuta po půl sedmé, hezké ráno, raní eter, raní proud, dáme si trochu romantiky, další.

Úžasná formace, sestava, plná romantiky. Muzika do kaváren a cukráren, Slayer. No a my tomu trošku ještě naložíme, jo? 7:15.

Dámy a pánové, my si úžasným a metalovým formátem dostáváme skoro k 7. raní Judas. Skočíme na rockovou českou lajnu. Arakain, Dimitri a další.

0: Hejradio.cz.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Je to tady, frčíme dál. Jak se říká a zpívá v písničce, jedeme dál. Ano, druhá minuta po celé po 7.

pravý okamžik po švýcarské lajně Krokus si dáme a zopakujeme počasí, které dnes skutečně nebude nic moc, ale nevadí. Jaký si to uděláme u kamen? Karle, nesli, nech toho. Takový to máme.

Tam letí, utíká to 3,5 minuty do 7:45. Skvělý Mick Jagger je připravený. Alias Jarda Jágr. Jdeme na to!

Dá se tvrdit, že nám to vychází úplně na minutu. 7:45 za okamžik. Mick Jagger. Co se změnilo počasí, to zkrátka bude platit mezi 17 až 22 stupni. Oblačno, víceméně zataženo. K večeru se to mírně probere. Ale to mi taky. Jinak Veronika má dovolenou, tak jsem to vzal za ní, no.

krásně následujete, studujete ranní prout, ranní éter, ranní muziku. Leoš od Svitavy přesně píše do svít, skvělý Milane, no tak děkuji. Samozřejmě my to napojíme Iggy Pop.

ho neznal Iggy Pop. Muzikant, punker. Duší i tělem. No a protože my sledujeme a díváme se také na festákové kapely, na které vy budete jezdit v letošním létě 2026, tak jedna z nich po půl osmé třeba Seven České Budějovice Originál.

Rozhodně poznáváte tuhle další partu Slate. My jsme před malou chvílí chtěli nechat vyhlásit pátrání po Honzovi Lidlovi, tiskový mluvčí, přátelé, tiskový mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Už jsme nevěděli, co s tím, ale Honza se potom ozval a říká, Mildo, v klidu jako, v klidu, já jsem si skočil pro rohlíky a mléko tady do kantýny. Už jsem ready, takže dobrý, o půl osmi s náma.

0: Já jsem strašně rád, že Honza už je tady na jedno kliknutí dneska. Zaplať pambu. Zaplať pambu za ty darek, ale. Co, tomu dej, dáme mu kafe za to. Ano, je to tak, tiskový mluvčí ředitelství silnic a dálnic České republiky Honza Riedl už je tady s náma. Honzo, krásné páteční ráno, slyšíme se.
1: Krásné ráno, tedy pokud jde o náladu a úsměv směrem do společnosti od největšího státního investora, nicméně pokud jde o počasí, no tak krásně není, opravdu je hnusně. Takže to pan Kemmer ve slavném filmu a je, ano.
0: Je to hnusný. Honzo, pojďme se na to vyprdnout dneska a normálně necháme to být. A silnice si řekneme, jak se jezdí až pondělí třeba, ne?
1: Ne, jdeme na to. Jo. A na další informace plus na další docela hrozně takový zajímavý postřeh. Ten si nechám spíš na závěr, jestli mi dáte minutku na. Tak poslouchejte, v tuhle chvíli vlastně se jezdí poměrně pohodě. Jedinou, kterou hodně nepříjemnou věc máme, respektive by s náma, tak to je na dálnici D1 u mostu Šmejkalka, to je 24. kilometr ve směru do Prahy. Stala se tam dopravní nehoda, je tam jeden osobák v zúžení, to znamená místo dvou pruhů do Prahy, to jezdí teďka jedním. V tuhle chvíli je tam nějakých podle spočítaného modelu 12 minut zpoždění, což není taková tragédie, ale mohlo by to narůstat. Uvidíme. Máme tam samozřejmě u toho naši asistenci. V každém případě v tuhle chvíli počítejte s tím, že do kolony, pokud jedete do Prahy, dojedete někde za 27. kilometrem, ne kolem 27. kilometru. To znamená oči před volant, opravdu daleko, žádný mobil, žádný nic jiného, žádný infotainment, opravdu oči před volant, prosím. Jinak docela dobré zprávy mám z Brna, křížení s D1, s D2, tak tam směrem od Prahy se začíná štosovat kolona především kamionů v pravém až na 194., což znamená zpoždění nějakých 10 minut. To je jako kdyby nic a z druhé strany vůbec nic, takže opravdu to je pěkný pátek, ale prší tam taky. D5 je celkem v pohodě, sice někde, myslím si, že někde kolem 87. nebo takhle nějak jsem to postřechy, dopravní nehoda, ta je ale na krajnici a označená, takže v pohodě. Jo, a pokud se v tuhle chvíli ještě mačkáte v omezení na silnici číslo 3 u Votic, což je mezi koncem dálnice D3, to je Budějovická a Benešovem, tak mám pro vás vynikající zprávu, a sice, že tohle omezení teďka o víkendu skončí a vy jste všichni hrdinové, a to, že jste mě nepřišli umlátit opravdu diskama od zimních kol, tak já jsem osobně šťasten. Jinak počítejte samozřejmě se silným provozem jeden i druhý směr na Pražském okruhu, ale to jste asi čekali. Schválně jsem se dneska nachytřil od naší dispečerky, jak je to běžně, jaká je zkušenost teďka s tím zdržením u letiště, protože každý ráno přeci jen tím, že jsme to tam svedli dočasně do jednoho jízdního pruhu, ten dojezd D7, tak mi říkala, že tamto zdržení od Prahy bývá tak někdy kolem 10-15 minut v tom nejtěžším okamžiku dopravního zatížení. To znamená, že to není zas taková tragédie, to znamená, jestli někam míříte, myslím tím na letiště, jako přeci jenom už jako jinde, ne v České republice, teďka je teplo, hezky, jo, třeba někde u moře nebo tak něco, jo, a jste prachavý, protože teďka je to přeci jenom kvůli té naftě letecký docela jako drahý, jo.
0: Ano.
1: Tak je třeba, abyste vyrazili, počítejte s tím tak o 15 minut dřív, myslím, že jste úplně v cajku. Tak a teďka dobrá zpráva.
0: Výborně, pojďme na to, Honzo, máme tam minutku, klidně dám víc, dáme víc.
1: Ne, nemusíme. Dáme jednu zprávu a potom jeden postřeh, tamhle na ten postřeh koukám zrovna.
0: Jako hele,
1: já mám pro vás vynikající zprávu speciálně na východ Čech, protože pan generální ředitel ředitelství silnic a dálnic stanovil pevné datum, kdy protáhneme plynulou nebo skoro plynulou dálnici od Prahy až za Vysoké Mýto. To znamená, víte, že tunel Homolé se trošku prodlužuje, tam v jednom místě jako bylo tvrdší podloží, trošku jsme tam jako s tím bojovali nebo bojujeme, ale my to vyřešíme, nebojte, akorát to bude trvat díl někdy do nějakého května, června příštího roku, ale aby ta dálnice před a za tunelem nezahálela, to už je prakticky hotová, tak poslouchejte, přesně 24. srpna, 24. srpna půjde do provozu, to znamená, pojedete po dálnici od Pardubek, tam vás maličko přibrzdíme, šoupneme vás na nějaký 600-metrový bypassek, ten objedete tunel a potom šup zase na dálnici a šup až za Mýto a potom už jedeme po dálnici, teda skoro po dálnici opravdu až za Mýto, to znamená, že si myslím, že v Mýtě ubude další provoz na těch semaforech. Nicméně pokud jde o provoz dálniční tohohle směru, jo, tak si myslím, že je možný se těšit pravděpodobně fakt jako bojujeme jak tygři na konec letošního roku, kdy myslím si, že rozjedeme i ty další kilometry u Litomyšle a to by bylo veliký, a teď se nebojím toho výrazu, ano, asfaltový žrádlo.
0: Ty bláho, Honzo, jako tohle byl top normálně seznam věcí, které jsou aktuální, které jsou důležité a takhle vypadá, ano, přednes vlastně i tiskového mluvčího Honzy Rýdla, teď jsem chtěl říct člověče České televize, ředitelství silnic a dálnic, jo, tak takhle to má vypadat a bylo to nádherně. Honzo, já jsem si to užíval, to byla nádherně sladěná informace za druhou.
1: No a to mám ještě pořád ten postřeh, jestli ještě mi dáte 20 vteřin, tak poslouchejte, ono totiž to počasí z takového toho krásného modrého plechu a sluníčka a tohle to takový ty idyly, jo, takovej ten prudkej převrat do počasí, jako je třeba teďka, jo, tak ono se netýká jenom lidí, jenom řidičů, jo, ono se týká opravdu i přírody, zatímco jsem si připravoval všechny tady ty plky na vás, tak najednou se ozvala opravdu rana jako zděla z okna a nic za oknem nebylo, tak jsem zkoumal, představte si, do mýho okna naboural vrabčák, svalil se, válil se tam po zádech, jako byl takový ocukal sebou, jsem si říkal, člověče, otřes vrabčákova mozku, a tak jsem ho opatrně vzal, protože byl na dešti, na lopatku, odnesem ho takhle jako do takového koutečku tady na dvorku, kde je sucho, kam neprší, tady chvilku ještě se válel, potom teďka už sedí, čumí sice přiblble, ale vypadá to optimisticky, držte mu palce.
0: Teda Honzo, já tleskám, to je krásný, to je nádherný závěr optimistický dnešních silnic, ředitelství silnic a dálnic, Honza Rýdl. Honzo, moc děkujeme, bylo to nádherný, dneska to bylo úžasný, dostáváte jedničku. Palec
1: děkuju, nahoru, jo? To až se vysprchuju, tak budu i vonět. Přeju vám i Vrabčákovi krásný víkend.
0: Mějte se, Honza Rýdl, díky.

asi není rozhodně potřeba uvádět, kapela Traktor. Anděl Lucifer, 50. minuta posledné ranní éter s vámi. Plošně v České republice vlny frekvence Rádia Hej Praha, každopádně jedeme dál, no a vy už teď můžete skutečně počítat, že 13. červen patří Zajčecím uchrudimi, startujeme na fotbalovém hřišti Dětský den, hned to budeme lajnovat do rokové části, kterou nastartuje kapela nadějná, velmi nadějná Nes Band Hlinsko v Čechách pod vedením Roberta Freje, no a každopádně potom už Matadoři přifrčí Forest Jump, Devil Heads a další.

Česká jasná parta, motor ben pár důvodů, 4,5 minuty do celé do 8 raní. Žádné s tím, víte co? Je to tady, Koda!

0: Showtime, Rock for you.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Jsme s váma a jdeme dál. Hladíte nás, raní éter, raní proud. Minuta po 8 raní.

Krátce po 8 raní nás také posloucháte ve Vysokém mítě. Ale napíše: ahoj, zdravím do ranního proudu na frekvence rádia Hej. Také zdravíme, ukaž půjde mě to, jak to můžu přečíst. A moc prosím o kapelu Rockstorm, my vás posloucháme na benzinové čerpací stanici Výpadovka Mýtoli, to mi šlo, no výborně. Tam se občas stavují, tak se na vás podíváme, děvčata. A jestli bych šel zahrát Rockstorm, hele, je tam, je tam.

Oparta udělali radost ve Vysokém Mýtě. A během této skladby nám píše také Roman Sebechovice pod Orebem. Hele, i tam hrajem, jo. Karle, tam jsme taky, jo. Já už nás mutuju, čuč. Zahrem. Sebechovice samozřejmě zdravíme.

0: Vidimos!
1: My se, přátelé, už zítra na vás těšíme s rádiem Hej také v Hradci nad Moravicí.

0: Hej, hej!
1: Nový pořad, právní oddělení rádia Hej a neb, vyžehlíme to za tebe! To tak a může se to stát v každé domácnosti, v každé rodině, prostě se na sebe rozlovíte. Naštvete se na sobě, když prostě budu mluvit jako slušně, musím jako právně mluvit slušně. A potom mi napíšete nebo nám zavoláte a řeknete, hele kluci, potřebuji něco vyžehlit. Já jsem to prostě posral a my jsme se pohádali, já to potřebuji vyžehlit. No tak my to vyžehlíme. My ti... Nebo tobě, protože to může být ze strany i manželky, přítelkyně, cokoliv, to nemusí jenom chlap, že to zkazí, rozumíš? Tak my to narovnáme, my to hezky narovnáme. No a už o půl deváté a kousek k tomu si dáme první dílo.

Je úplně jasné, že ani právnicky, ani rádiově, ani rozhlasově to za tebe neuděláme úplně celý. My ti nahodíme a tu komplikaci už si doděláš, ale půjde

0: Showtime Rock for you.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Hey Radio CZ.
5: Ano, dámy a pánové, druhá minuta po půl deváté. Tohle ta první písnička, která jede po půle, je skladba nového vzniklého pořadu Právní oddělení Rádia Hej, aneb Vyžehlíme to za tebe.

Ano, jak to zpívá Tomáš Hajíček s Kručepiskem, je to taky v životě, láska je nebo může být kurva. Vy reagujete na náš program a pořad také právní oddělení rádia Hej a Neb. Vyžehlíme to za tebe, může se to stát, my jsme tady od toho v naší kanceláři právní rádia Hej. Každopádně se k nám už také dopsal Petr z východních Čech. My to nemůžeme, protože jsme právníci, Karle, jako, tak my to nemůžeme skutečně jakoby sdělovat jmenovitě, nemůžeme říkat adresy a tak dále, ani kontakty, GDPR nám to nedovolí, nicméně je to Petr z východních Čech. Ani obec nemůžu říct, až byste to každý hnedka poznali a napsal. Zkrátka, pánové, mám velký problém, víceméně průser, pohádal jsem se s přítelkyní Simonou, kdy vlastně to bylo velmi impulzivní, rychle. Já si to uvědomil až potom, jenže to už všechno bylo, jak se říká, tu tam. Ano, a máme velký problém, protože se už asi 3-4 dny nebavíme a mě to nebaví takhle ten život, protože bez ní mě to zkrátka nebaví. Dá se s tím něco udělat? Hele, Petře, dá se s tím něco udělat? Hlavně příště pozor na rychlé reakce, které jsou. Ty emoce se snaží vždycky udržet. Počítej, já vím, že to nejde. My někdy ty chlapi jako vystřelíme, jo, dáme ránu, ale je potřeba jako pozor, jo, tady jako nechceš jako pozor, ty se nesmíš dostat do fyzického napadení, jo, to už tě z toho nedostaneme, jako to je konečná, Petře. Já myslím jako slovní ránu, jo. Než jí dáš, než jí uděláš, tak prostě radši počítej třeba do 5, nebo jestli umíš do 10, tak do 10 a potom teprv v klidu něco řekni, protože potom, když něco řekneme blbě, tak nás to právě takhle štve. Ale už to, že jsi se dovolal nebo napsal si, ty si nejdřív volal, pak si psal, že by si s tím potřeboval pomoc a sděluješ to vlastně takhle přes celou Českou republiku, jo, Simono, on to říká přes celou plochu České republiky, jo, to není sranda jako tohle to jako udělat, protože to musí být i odvaha. Tak my mu pomáháme, právně ho zastupujeme a on hlavně chtěl nechat zahrát pro tebe, protože ví, že miluješ kapelu Škor, taky chtěl prostě přes ten náš éter poslat. Hele, my jsme se domluvili tady jako s kolegou, že prostě po právnicku my to skutečně jako odehrajem a držíme ti palce, teď už je to na tobě a příště buď opatrnější. Ano, Petře, tak jo, jdem na to, Škor pro Simonu.

Perlička a Škvor Sympaťák. Věřím, že Petr, myslím, že náš Petr, který napsal společně se Simonou, to dají zpátky dohromady. Držíme palce.

Čas krásně utíká, 8:45. Čunka. A my pokračujeme na České lajně. Kabáti.

Když se díváme z okna ven, tak každopádně vidíme zatažené počasí a vy asi také. Je to takové trošku pochmurnější, no, ale tak jako muzikou a raním metrem, raním proudem vás držíme na lajně. Pojďme ještě dál.

Tato skvělá banda a parta s námi bude také 13. června za Ječice u Chruděny, fotbalové hřiště. Debil Hec. Petr a Pavel Štěpánovi, tak to už je 13. století těsně před celou.

0: Full Time Rock for You.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
0: Full Time Rock for You.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Dámy a pánové, frčíme do poslední části, do poslední hodiny, protože v 10 a krátce potom naskočí Aleš Konopka, za to jsem rád, na to se těším. Nicméně Jirka ještě napsal z Plzně, kluci, a dá se nějak vypozorovat, když jsme hovořili o těch stazích a o těch problémech, ta problematika, jestli třeba, jak na tom ta přítelkyně, hele, dá se to vysledovat jednoduchým způsobem, že sleduješ její motoriku. Jo, Jirko, Plzeň, jo. Její motoriku při hádce, to znamená, když stojí u kuchyňské linky, klepe se, není to dobrý. Když drží kudlu, není to dobrý. Když něco dělá v troubě, není to dobrý. Je potřeba, aby byla skutečně vyklidněná, jinak do toho vůbec nechodit. Jo, do řešení nějakých fakt jako složitých věcí. Ideální stav je, když si sedne u stolu, má tam kafe, švestkový buchty a podle...
1: Tadle nech to. To radíme teďka, právně radíme, jo.
0: Švestkový buchty a podloženou hlavu normálně, jako podepřenou, prostě je v takovém útlumu. Tak tam je důležitý používat emoce. Při tom vysvětlování toho problému emoce. A co je ještě důležitý, nevyčítat. Nikdy nevyčítat, protože tím je nasereš a jdete do sebe. Takže, hele, asi rychlá takováhle satisfaction a potom, jako to můžeme třeba rozebrat v dalších dílech. Není problém, nemáme s tím problém, jako. Nemáme, čau lidi!

Tedy tolik Lady Katie Hlava v Novém Hávu. Doporučujeme také jako Radio Hey vyrazit na jejich koncerty. Už příští týden jejich další koncert. Mrkněte tedy na Lady Katie.

úžasná muzika Udo. Metal Never Dies. 9:45, jo, budeme se loučit. Kala říká, tyho, dneska to bylo dlouhý, Meldo. Vždycky je dobře, když je to dlouhý.

Dámy a pánové, děkujeme partnerovi raního éteru, raního proudu, stavební holding Enteria Pardubice, divize Marhold, která staví celou či hodinářku, nádhernou bytovou, bytové komplexy, ano. Rezidenci. To samé platí ale pro Moravskou Třebovou, rezidenční plocha plná krásných, moderních bytů, nazvaná U komína.

jestli budete chtít a mít zájem, tak doražte za námi společně do Hradce na Moravicí už zítra na velmi složitý, těžký, náročný závod. Dá se říct běžecký, ale také samozřejmě se budete chvilenku plazit. Sáhnete si na samé své dno, ale to vás posílí. Taky tam budeme, tam si můžete nafotit naše ksichty. My vám dáme rádi podpisy a samolepky, ale... Je to tady, je to tady, je to tady. Konečně, Karle. Týden za námi, ty vole. Mějte se hezky a když není hezky venku, nevadí. Udělejte si to hezky vevnitř. Ahoj, Aleš, Aleš.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
3: Rocková vlna musí pokračovat dál a z pardubického studia jsme se přesunuli do toho opavského, kde je už na značkách moje robustní maličkost Aleš Konopka a já mávám na dálku kolegovi a kamarádovi Milanovi Krčilovi a děkuji za předání žezla a taky za raní a hlavně veselou jízdu. A ještě jednou zopakuji i já, že Milan Krčil bude zítra v celé své kráse s rádiem Hej na závodu Kilpy Heroes Race v Hradci nad Moravicí moderovat a pouštět ten správný Big Beat do běhu. Tak ho tam zajděte omrknout, přátelé. Ale my prozatím budeme v klídku a pohodě tady na naší FM s muzikou první jakosti. A já vám přeju hezký páteček.
4: Hej Radio CZ.

0: hrajeme fláky, fláky pro mladý i starý páky. Páky. Rádio Hej. Jo hej.
1: One thing.

0: tenhle ten živel se jmenuje Suzy Quattro. Je báječná, je skvělá. No a tu teď vystřídá Petr, protože nám přináší aktuální informace o počasí.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, místy až zataženo, s přeháňkami, deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 12 a foukat bude mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Petr.
0: Děkujeme, Peťo, za předpověď, ale nepotěšil si nás. Ale nevadí, přátelé, jestli u vás leje, nevadí, lejte taky. Buďte v souladu s přírodou.
3: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej,

Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.

0: na hned. okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz
1: Hard Rock a Heavy Metal žije.
2: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
1: Vratimov Fest.
2: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
3: Parťákem akce je Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Nebylo to mezi náma vždycky růžový, zpíval Vilda Čok na Hej Rádiu. Tak jsem tak zauvažoval, kamarádi, a víte, co je zvláštní? Ženy se dokáží vrátit třeba 10krát k chlapovi, co je zklamal, ale nikdy ke kadeřnici, co je jednou špatně ostříhala.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.

0: Hej rádiem, nejste nikdy sami, jak jednou podotkl jeden náš posluchač. A týká se to i posluchačů za volantem, protože Martina pro ně neustále sleduje aktuální situaci v silničním provozu.
1: Dopravní expres.
2: Bez držení to máte u nehody na 32. kilometru D2 na Bratislavu a porouchané vozidlo nepřehlédněte na 21. kilometru D1 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

Radio Hej s Jirem Radio Hej. Das Radio. Das Radio. Natürlich.

Tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: Ano, staň se hrdinou a kapela LDGC, tedy hymna pro závod Kilpy Heroes Race 2026, který se koná zítra v Hradci nad Moravicí a jak už bylo řečeno, Rádio Hej bude u toho a hlavně tedy moderovat a pouštět tam báječnou rockovou muziku bude náš milý kolega Milan Krčil, tak se tam zajděte podívat, buď to tedy si můžete zazávodit, anebo se jenom kouknout, dát si něco dobrého a poslechnout kvalitní rock.
1: Hej Radio CZ.
0: No a my se teď už budeme podívat, dámy a pánové, na to, co máme černé na bílém napsáno v kalendáři. Dnes je páteček 5. června a svátek má Dobroslav. Mužské křestní jméno Dobroslav má slovanský původ. Jeho význam je skutečně dobro oslavující či slavný svojí dobrotou. Tak, jak je to ze jména patrné na první pohled. Jméno se často vyskytuje u jižních a východních Slovanů. V Česku se vyskytuje více ve své domácí variantě, a to Slávek. Takže všem Slávkům, Dobroslavům, přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, oslavte to chlapci. No a já ještě musím dodat, jak píšou tady na Centrum.cz, že Dobroslavu máme v České republice 567 a řadí se tudíž v žebříčku nejčastějších používaných jmen u nás na 243. místě.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Jenej. Jenej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Eden. 11 hodin a 18 minut mám, je páteček a zase po hodině přichází do našeho studia Petr a ten má pro nás aktuální předpověď počasí.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, místy až zataženo, s přeháňkami, deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 12 a foukat bude mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Petr.
0: Děkujeme, Peťo, za tyto informace. No přátelé, já jsem tady našel jednu takovou zajímavou zajímavost, že američtí meteorologové a vědci odtajnili dlouhodobou předpověď počasí. V létě nás čekají letní teploty, na zimu se opět ochladí. Tyto změny počasí jsou z velké části zaviněny klimatickou změnou způsobenou člověkem.

Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Je nej.

0: Stále je s vámi, dámy a pánové, chlapci a děvčata, Rádio Hej a taky dopolední éter, páteční éter. Zítra víkend, tak to je bezva. To jsou nejlepší dva dny v týdnu, pokud tedy zrovna nejsou ty dny pracovní. No, tak snad je budete mít volné. No a přátelé, dneska bude taky velká sláva, protože dnes slaví své 74. narozeniny Nico McBrien, dnes už bývalý bubeník heavy metalové kapely Iron Maiden. Tak to gratulujeme, přejeme hlavně to zdravíčko, to je totiž to nejdůležitější a taky samozřejmě pohodičku.
1: Rádio Hej, rock on air every day.

pořád rezavá střecha, vlhkej sklep. Tohle je Harley a za chviličku Tři sestry. A přátelé, pokud chcete Tři sestry zažít zaživo, tak teda naživo, zaživa, tak

Kabáči a Bára, to znáte, to víte. Ale přece jenom pro pořádek. No, 11 hodin 50 minut. A to znamená opět jedno, že se musíme rozloučit. Přátelé, před námi víkend, tak si ho užijte, buďte v pohodě, nenechte se ničím a taky nikým vykolejit. Musíte si totiž uvědomit, že někdo je tak přesvědčen o své dokonalosti, že nechtěně přehlédne, že je blbec. Tak těpit, rokeři!

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: s rádiem Hej.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
5: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Hodně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
10: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: A co to má být za film, Pedro Gonzálesy?
3: Rocky 6 do Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
2: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Rocky se oblékl do pyžama. Teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
3: Tady Rocky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
2: To se mi snad zdá. Teď si Rocky dokonce zhasnul. No. Přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesy, podívejte. Je tam Ray Kroktangent.
3: No jo, Done Celadone.
4: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
5: Slyšíme se.
4: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
5: Ano, Ray. Právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
4: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
5: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
4: A na to si přišla sama, Lefrendo?
5: No jo.
4: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
5: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
6: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Funglnový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
7: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne, aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
4: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
5: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
2: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
8: Tady místo předseda Vlasti byl hustý.
2: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
8: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to se vymyslel sám.
2: Ty seš fakt Vlastimil hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
0: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
6: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
5: VoArt. Nechte barvy promluvit.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus,
0: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
6: Skupina Veselý drát uvádí rozhlasový pořad rádia Hey Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny poprosle zábavy a výživných informací.

Přátelé Zeleného údolí a přítelkyně z domu smutku, toto byla žhavá novinka z konce minulého měsíce kapely Striper I'm Alright s podtitulkem I'm OK, což je také název jejich alba nového, které teď dávají dohromady. Dámy a pánové, toto byl tedy, teda byla žhavá novinka. Je 5. červen, 156. den roku podle gregoriánského kalendáře, do konce roku nám zbývá nějakých 209 dní. Svátek slaví Dobroslav či Dobroslava a je Světový den životního prostředí. Tak dnes zašlápněte všechna psí lejna, vajgly a zaschlé kemry a ponořme se do víru tance a hudby. Zní to jako blbost, ale je to takzvaně výpad mé reality vlastně v podstatě. Zlost, bastardost a mou maličkostí prvorozeným synem Jiřího a Heldy Bastovic a pěkně po našemu jdeme rubač!

Rock and Roll Night, vlastně první singl z jejich třetího studiového alba Dress to Kill v roce 1975. A kdo byl na koncertě kapely Kiss, ví, že od roku 76 slouží tato skladbička jako závěrečná koncertní skladba z kapely na téměř každém koncertě na celém světě. Mimochodem ji napsali pro Detroit, o Detroitu, a přitom ji psali v Los Angeles. Kdo? No samozřejmě SS jednotka Paul and Gene. No a my půjdeme nyní za kalendáriem podívat se, co dnes přinesl kalendárium. Dnes začnu vzpomínkou na svého kamaráda a skvělého kluka a vynikajícího zpěváka, který by dnes oslavil 75. narozeniny, kdyby býval byl, ale není. Jeho jméno zní ocelově rokově a ikonicky. Standa Hranický z Citrónu. 66 let je dnes od narození kytaristy Steve'a Vaie, kterého snad nemusím připomínat jako dětem ve školce svačinu, a polokulatiny, tedy 65, slaví dnes zpěvák a basák skupiny Slayer a pochodující hollywoodská reklama na zubní protézu Tom Araya. Zatímco moje matka prožívala v 64. porodní stahy, mezi tím vycházel nesmysl a marnost nad marnost. Jeden stačil 10 let, aby dnes dokázali vše, a ti druzí musí hrát před stovkou, aby se o nich vědělo. No, zkrátka, dobře, být Rolling Stones zveřejnili v 6 různých časopisech anonymní inzerát o tom, že jsou lepší než Beatles. No, ale to už je jiná kategorie. V roce 1996, v roce, kdy se tady rozebíralo kdeco, tak umírá vynálezce záznamu na magnetický pásek William Palmer. Ale to by o mrtvých dnes stačilo, co říkáte. Ale jednoho bychom si připomenout mohli, tedy toho našeho oslavence z Ostravy, Big Beatový pámbu Citrón.

Nevím, jak dlouho tady budu válčit dneska, jestli do té 16. nebo to stihnu teda do té 16. nebo to budu muset ukončit v 15. To není podstatné, ale jistě mi dáte za pravdu, že vlastně začínajícím červnem začínají všude všelijaké akce. Kdysi byla jedna akce v okruhu, jedna akce v okruhu 10 kilometrů a bavili se všichni. Dneska je 10 akcí v okruhu 1 kilometru a nebaví se nikdo. A to znamená, že máme před sebou víkend, kdy je všude všechno a to začíná. Příští týden to je ještě horší a pak to bude ještě horší a tak dále. No hold, taková je sezona. No a já tady samozřejmě nějaký telefonát udělám, kde se co děje, protože jsme partneři festivalu Help Days, tak jim zavolám, protože u nás tady ščije a chčije. To znamená, že tradiční čtvrtý ročník a vždycky prší, tak na ten Help Days to se musím podívat, jak to tam vypadá, ale on to má kolem čtvrté, páté přestat a to vlastně začíná první kapela, to je Pozitive, pak je Ingo dneska, pak následuje Metal Factory, pak následuje 100 na 100 domácí, pak Tři sestry a Dimitri. Ale mám tady zajímavou pozvánku v mailu od Viktora, hospoda Točna 34 v Hlučíně, což je tady kousek ode mě, 20 kiláků. Vás zve tuto sobotu na druhý ročník dámského gulášfestu. To je zajímavé. Já jsem nedávno totiž tady v Paskově zase u Frýdku Místku sledoval, že tam mají pánský pivovar. Jaký rozdíl je mezi pánským pivovarem a normálním pivovarem, nevím, ale tady je dámský gulášfest. To znamená vlastně 6 dámských týmů, 6 kotlíkových gulášů různých druhů. Začátek vaření je prý v 10 hodin, prodej gulášů po vyhlášení soutěže po 15 hodině, jako vždycky. No a tým Točny 34 se na vás těší a já věřím tomu, že zcela jistě, kdo má nějaký ten program ještě nevyřešený, takže může, protože my třeba toho 6.6. samozřejmě druhý den Help Days, rokový vratimov, to všechno tady, ale Hlučín je dál a možná, že právě dámský gulášfest, chápete, 6 dámských týmu. Tam budou minimálně 2 až 3 ženské u jednoho kotle. Jo, nepálit, prosím vás, pěkně, jo. A ono se říká, no to je jedno, to nebudu rozebírat tady. A to máte 3, 6x3 je 18 ženských na jednom místě, hned tutově jistých. No tak samozřejmě s tím neváhejte a pokud máte cestu, tak se do toho dejte. A pokud děláte vy nějakou akci napříč okresy a kraji, tak dejte o to vidět na náš mail a já to hned bonznu všem do světa. Teď už ovšem bonznu všem do světa, že přicházejí dva pánové a velcí kamarádi. Ani jeden už není mezi námi. Jeden se jmenuje Ozzy, druhý si říkal Lemmy. A oba dva, když spojili se v písničce Hellraiser, tak to bylo...

0: Tak to byly Duncan a In My Dreams, nádherná hitovka, kterou jste měli možnost poslouchat právě nyní na Hey Radio, a já už mám na drátě Martina Židlíka. Martine, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny, kteří poslouchají.
0: Kdo neví, kdo je Martin Židlík, já vám to řeknu, je to můj kamarád, jo? To stačí, ne?
1: Ale stačí.
0: Jinak je to kapelník a lídr kapely 100 na 100, kterou znáte z našeho vysílání, a jeden z autorů projektu Help Days Festivalu, pod kterouž to záštitou je Radio Hey podepsáno. Chtěl bych říci, že kromě vás organizátorů je nedílnou součástí takovéhoto festivalu i Déšť, pokud se nepletu.
1: Vždycky trošku ještě máme objednáno, protože nechceme, aby se tady prašil za kočárem, takže se to krásně sprchne, za chvilku bude jasno a rozjíždíme festival, takže jenom jsme to nechali pokropit.
0: A ty boty od bláta bude mít kdo?
1: Nikdo, tady je vyčištěno všecko.
0: Tak jak jste připraveni?
1: Hřiště, které vsakuje, víš, pod tím je škvára a tady bude sucho.
0: Prosím tě, pojď nám připomenout, jaký je dnešní line-up. Já vím, že začíná kapela Pozitiv.
1: Kapela Pozitiv začíná, pak přijede Ingot s Juroš Perlem a následuje Metal Factory. A po nich 100 na 100, to znamená, že je tady velká šance, že když je tu Metal Factory a 100 na 100 po sobě, že si zahrajeme naši společnou písničku, kterou možná taky hrajete občas ve vysílání.
0: Budeme ji hrát za malou chvilinku na Hey Radio, vím, že na to máš, budeme ji hrát za chvilku, ano.
1: Takže tady bude živě se všemi protagonisty najednou.
0: A po nich přijde na řadu Korobková sestava, jo? Tři sestry.
1: Po nich už bude nabito.
0: Ano.
1: Přijde na řadu tři sestry se svojí novou vizuální show, Letkovou, kterou už tady máme postavenou, nachystanou, připravenou.
0: Jako i Jarek Letko, jo, se do toho zapojí. No, jsem samozřejmě odlehčil.
1: Já sám nevím, co tady budu pouštět, ale mají tady stěnu letkovou, obrazovkovou, postavenou, a čekáme sami, co tady bude. Je to prý nové, je to prý novinka, tak sami se těšíme, co uvidíme.
0: To bude první virtuální porno na rockovém koncertu.
1: No, máme tady speciální schůdky připravené, takže bude i zdravice z diváky.
0: Jo, a vy tam máte i nějakou dražbu, ne? Tuším.
1: A právě ještě před třema sestrami je dražba. Máme nachystané nádherné předměty, to člověk musí vidět. My jsme zveřejňovali průběžně naši facebookový stránka.
0: Zkus něco prásknout, prosím tě, tady do éteru.
1: Hele, máme nádhernou kytaru. Mm-hmm. Vlastně máme dvě, ale tu jednu si necháváme na zítřek. Od Daniela Somogyho máme krásné figury. Jako já bych o tom mohl povídat hodně dlouho. My dneska dáváme do dražby asi jenom polovičku těch předmětů a zítra máme znovu dražbu, protože pokračujeme i v sobotu, a v sobotu dáváme do dražby další předměty. Takže kytary.
0: Miluju zdržování koncertu. Miluju zdržování koncertu.
1: Na tohle tady všichni čekají. To bys koukal, kolik lidí je tady připraveno na žávě na ty dražby. To jsou umělci, kteří opravdu dneska jsou oceňováni a kteří jsou známí, a ti lidi si opravdu na to počkají.
0: Kolik je vyvolávačka takové kytary, prosím tě?
1: Ale já nevím, kolik to bude, ale možná 5 000, ale loni se jedna z nich vydražila za 50. Vlastně dvě se vydražily za 50.
0: Tak na to
1: se. Takže nádhera.

0: životu, tak lepší než máslo, ne?
1: To je dobře, to je dobře. No jako máslo má na hlavě kde kdo dneska, jako, co si budem povídat. Jako,
0: právě, jako,
1: to je zdarma. Jo? To už je, to je zdarma. Dobrá tedy, já se objevím kolem té 6. hodinky, tak nezapomeň, welcome to Mr. Basta, jo, transparent velký, jo, doufám, že máš připravený. Jo?
0: Všetko je připraveno.
1: Prosím tě, tři půl litrové vody, jo, a jeden vegetariánský chlebíček.
0: Tomu nevěřím.
1: Já taky ne, ale každopádně už tak nějak žiju tři týdny, jo, ale to nevadí. No, zkrátka dobře, nějak to zvládneme. Já jsem tedy spokojen za tento telefon. Mimochodem zítra tam bude kdo na tom Help Days?
0: Hele, zítra, já možná řeknu headline, zítra to bude, zítra, pochopitelně.
1: Kdo to přeskočil ještě jednou?
0: Zítra to bude Harley jako headliner, ale co je zajímavé, my jsme trošku se zaměřili i na mladší generaci, takže tady odpoledne, teď tady roluju, abych zjistil, kolik to bude, ale je to všechno na stránkách, tady bude Red Z.
1: Já vím, to je takový ten Ozzyho hlas pomalu. Jako jeho blizzard je úžasný. No.
0: Ozzyho, český vlastenec, který zpívá anglicky a dobil svět, dobývá svět teda.
1: Já vím, že Red Z, to mě seznámil tehdy můj 11letý syn, jo, já jsem vůbec nevěděl, ale jako je dobrý, to se musí nechat. No nic, já v té době budu někde jinde, jo, na jiném festiáku, ale k tomu se dostanu v příští hodince na High Radio. Moc ti, Martine, díky, tady je skladbička, víš, že na to máš, už se rozjíždí, ty začínáš ladit svoji kytaru a jdeme na to, co ty na to?
0: Super, díky.
1: Vidimo se večero, čau. Tak to byl Martin Židlík z kapely 100 na 100, hlavní organizátor festivalu Help Days ve Frýdku Místku, který začíná právě dnes a bude pokračovat i zítra s velkou dražbou.

od Pet Shop Boys 80. let v podání kapely Ghost na Hey Radio 5 minut před koncem této hodinky, o které se postarají Within Temptation ve skladbě Roses. No a my se v příští hodince spolu potkáme, když si řekneme něco, co zase udělala Metallica zajímavého, a hlavně ono druhé novince skupiny Europe bude řeč. Takže dámy a pánové, opět se v příští hodince Los Bastardos máte na co těšit. Takže vám přeji dobré odpoledne a krásnou zábavu.

0: Hard Rock a Heavy Metal žije.
1: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
0: Vratimov Fest.
1: Na pódiu explodují Naga Uč,

0: areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej. Rádio Hej. Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio. Hej Rádio.

horská pětičlenná formace Chrom Division na Hey Radio. Hned po Jurnovi a jeho Traveler, který otevřel tuto hodinku. Mimochodem musím vám říci, že skupina Chrom Division se v srpnu roku 2009 rozešla s dlouholetým zpěvákem Eddie Guzem kvůli nedostatku oddanosti a závazku ke kapele. Jeho nástupcem se stal, nebo nestal spíš nikdo jiný než Atera ze Susperie, který Guze zastoupil na festivalu a vlastně už tam přímo zůstal. A tohle se to vytvořili v roce 2011 starou klasiku Johnnyho Cashe Ghost Riders in the Sky. A bylo to vlastně jejich třetí album. Tak jsem se vykecal jako hrom a musím vám říci, že následuje teď momentálně Metla. Metallica, ta jede bomby. Rekordy se mají lámat a Metallica během evropské části svého turné sbírá nemalý podíl nových rekordů v návštěvnosti. Ve středu, tedy předevčírem, v italské Bologni kapela vytvořila svůj šestý rekord v návštěvnosti této aktuální části turné. Tak jako si říkám v duchu, tam udělají zemětřesení, tam udělají další světák a jedou bomby. A toto je trash and roll, jak vybalovali.

Jo, přátelé, tak to byla novinka, kterou jsem vám avízoval na sklonku minulé hodinky. Legendární Švédi Europe vydali druhou ukázku z alba Come This Madness, které vyjde 25. září. Skladbu, kterou jste právě slyšeli, The Call of Ignorance, tak obdařili zajímavým klipem, kde se objevuje například frontman The Hives, Howling Pell, členové progresivistů Opeth, nebo třeba tenisový veterán Stefan Edberg, nebo kosmonaut Christer Fuglesang. Takže zkrátka, dobře, když na to mrknete, tak to všechno uvidíte. Teď jste to na vlastní uši slyšeli na Hey Radio v Los Bastardos. A jdeme, tady jsou The Offspring.

úžasná věcička, co říkáte, Bachmann, Stria Bachmann, Turner Overdrive, solové akci Heavy Blues jako vymalovaný, co říkáte. Tak pojďme na hokej, přátelé. Zatímco v úterý se náš Hertl mohl usmívat, když vítězným gólem rozhodl přestřelku na úvod finále Stanley Cupu, o dva dny později, tedy včera nebo na dnešek, zažíval hokejový útočník Vegas zcela opačné pocity. On totiž ve čtvrté minutě prodloužení podrazil kapitána domácích Jordana Stála a následnou přesilovku využil po 39 vteřinách Seth Jarvis. Hurricanes tak vydřelenou výhrou 4-3 srovnali stav série, která bude pokračovat v noci na neděli v Las Vegas. Ne to důležité vítězství, ale s Karolinou to dlouho vypadalo zle, protože herně nezaostávala, ještě v 50. minutě prohrávala po gólech Bretta Houdna 0-2, ale kanadský forward zažívá nejpovedenější playoff v kariéře, když za 18 zápasů nasázal už 13 gólů, pokud vás to zajímá. No ale byl to obrat jako hrom, který při 82 let nikdo nepamatuje v NHL. Jako jo. Tak já nevím, tedy já jsem u toho zrovna neseděl a nebyl, ale říkám si, je tam náš Hertl, budu fandit Vegas a basta. Nic se s tím jiného nedá dělat. Samozřejmě, že ústředním motivem dnešního sportovního bavení se v hospodách a podobně je fotbal, který se teprve blíží. Blíží se i kapela The Day Davies. A tady mají, tady jsou a pro vás dnešní odpoledne na Hej Rádiu.

Tomu říkám Rock'n'Roll Stories z alba Crossfire roku 24 a skladbička, která nesla název Screaming Demon. Tak to jste si užili v následujících chvílích a teď půjdeme kousek dál, kdyby náhodou nás tady prší, jako jo, ale bude hezky. Představte si, jedno automobilové dealerství v americkém státě Kansas zaznamenalo velmi roztomilou komplikaci, když si zákazník nemohl odvést koupené auto, protože se na jeho pneumatice unízdili chránění ptáci a vylíhla se jim tam mláďata. No a zákon hovoří jasně, prostě nejde.

0: All She Wrote, čtvrtý a poslední single z alba Firehouse z roku 1990 ze stejnojmenného alba Firehouse. A umístil se na 58. místě žebříčku hit parády Hot 100, no a napsali ho samozřejmě kytarista Bill Loverty a zpěvák CJ Snare. Toliko asi v této chvíli, no a mohu vám říct jenom, že v příští hodince, víte vy co, dám vám jednu skvělou novinku, přestože Akcepty jsem hrál v první hodince, přesto mají novinku a není to novinka, tak se máte tedy na co těšit. No a v další fázi mohu říci, že můžete se jmenovat jak chcete, můžete být slavný jezdec Formule 1, nemusí vám to vůbec projít. Tak na to se těšte v příští hodince.
1: Rádio Hey, perfektná muzika.

0: Art Rock a Heavy Metal žije.
1: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
0: Vratimov Fest.
1: Na pódiu explodují Naga Uč,

0: sálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vrakimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vrakimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej.

slipy ne, to je problém. Ano, přesně o tom zpívala kapela Beastie Boys. Chtěl bych být klávesákem v této kapele. Tak bych se moc nenadžel asi. Každopádně hned úvodem jste měli kapelu Shinedown, určitě jste si toho všimli a teď je Beastie Boys. No a já jdu na tu vychytávku, která se stala obrovským trapasem. Představte si, že vyhráváte závody ve Formuli 1, jste ikonou. Jezdíte za slavným McLaren a bydlíte v luxusním Monaku, ale u vstupu do pedoku vás nekompromisně odvede ostraha. Přesně to se stalo australskému závodníkovi Oscaru Piastrimu během Media Day v Monaku. Video, na kterém ho ochranka odvádí kvůli nefunkční kartě, se okamžitě stalo virálním hitem internetu a fanoušky docela skvěle baví. No já nevím, jestli se Piastri zrovna bavil u tohoto incidentu, když ho vyhodili, ale na druhé straně si říkám, je to mistr, je to maestro, přesně jak zpívá metalová festivalová injekce z Jablo City ještě v dobách, kdy zpívali anglicky.

0: Rádio Hej, hudební novinka. Hudební novinka.
1: A jsem tady, němečtí klasici Accept představili novou verzi své klasiky Fast as a Shark. Na věci je zajímavé, že v ní hostuje zpěvák Pantery Phil Anselmo, kytarista Metallica Kirk Hammett, basák Mr. Big Billy Sheehan a bubeník Mickey D ze Škorpiku. Ano, taková silná sestava působí v nové verzi, kterou jste ještě nikdy v životě neslyšeli, takže prosím vás pěkně volume kolečko doprava a uslyšíte, co jste v životě neviděli a uvidíte, co stejně neuvidíte.

Ježíš jako vymalovaní. Se určitě se vám líbili, já to vím, jako, a kdyby náhodou ne, tak mi to neříkejte. No nic, já se zase opět převlíkám do dresu stínového ministra sportu, protože česká fotbalová reprezentace zvládla v uvozovkách poslední přípravný test před blížícím se mistrovstvím světa. Svěřenci trenéra Koubka sice v generálce proti Guatemale šli do brzkého vedení, ale po zaváhání v obraně se skóre srovnalo. Především díky skvělému druhému polčasu, ale nakonec vítězili 3-1, a to mohli být ještě rádi, ale o branky se postarali Šik, Chory a Višinský. Mimochodem, když se podíváte na tu sestavu, která včera nastoupila, tak to já klidně se svými 165 cm mohu hrát pivota za basketbalový tým Chicago Bulls. To máte samé hobity, jako Sadílek, Červ, Šulc, jo. To jsou samý takový tí, kterým já ve stoje vidím do očí, ale budu klukům držet palce, o tom žádná. A třeba zrovna oni čapnou draka. Kdo ví?

0: Co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
0: I četníci v Saint-Tropez poslouchají.

Rok 24, album Quantum Fuzz a kapela The End Machine, americká superskupina. Stačilo vykrást kapely Dokken, Foreigner, Schenker Group nebo teda Nagenta a máte kapelu jako víno, která se původně jmenovala Superstroke, ale pak se přejmenovala na The End Machine. Tak to jsme právě doposlouchali, no a v této chvíli já už mohu říct jedno jediné, že se budu pomalu a jistě loučit. Já jsem se včera o tomto čase tady rozpovídal na téma koncesionářských poplatků a rozčiloval jsem se tady na Českou televizi. Musím říct si na rovinu, že jsem si ta lejstra přelouskal a znovu mi to vytočilo ještě více, než mělo, jako původně, protože tam píšou, že pokud náhodou vlastním mobil nebo počítač, mohu na nich sledovat jejich televizi. Ježíš Maria Penis, taky mám Borgiovou nedostanu, jako, tak já teda nechápu, prostě proč oni neustále mě nutí poslouchat a sledovat ty reprízy a debaty a podobné věcičky, na které se stejně nikdo nedívá. No já nevím, tedy osobně budu stále bojovat, poněvadž když mi loni řekli, že nemusím, ale to zase musím pro změnu a příští rok nebudu muset a další rok budu muset a tak dále a tak dále. No nevím, já jsem normálně v této chvíli nervní jak prvníčka, proto si nebudeme klást žádné otázky, nebudeme se ani rozčilovat, užijeme si dnešní páteční den, dámy a pánové, užijeme si zítřek, já zítra budu ve Vratimově, takže kdo tam zavítá, tak se tam uvidíme, nevypijeme, ale uslyšíme, dáme redko, možná nějaký ten párek v rohlíku a to je tak všechno. Na druhé straně vy určitě vyrazíte na nějaké ty karnevaly, festivaly, na nějaké obecní slavnosti a podobně, tak dávejte na sebe pozor, mějte se rádi, množte se, milujte se a dělejte si, co chcete. Mně to bude úplně jedno, já se možná objevím v pondělí, pokud zdraví dovolí. Teď už tady je Brian Adams, který si půjčil jednu skladbičku a udělal z ní takovouhle kavričku.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: je 5. června, posloucháte Rádio Hej, páteční odpolední hudební program, Standa Čeněk už je s vámi a na programu taky Godhard, Play s Vendom nebo Coldplay. Hezké odpoledne.
1: Rádio Hej.

0: Play a tady je odpolední páteční Radio Hey. My si dnes odpoledne připomeneme jedno včerejší výročí, které se týká vydání jednoho velmi slavného a známého rockového alba. Pak si pro změnu připomeneme dnešní výročí jedné neméně slavné konkrétní skladby. Určitě ji znáte. A krom jiného pro vás dneska odpoledne budu mít taky exkluzivní premiéru jednoho z Brusu nového songu. Jako jediní, tedy vy, posluchači Rádia Hej, uslyšíte tuhle skladbu jako první. Zhruba za hodinu. To je zatím všechno, co prozradím. Teď mohu prozradit jen tolik, že nás čekají AC/DC, taky R.E.M. nebo Offspring.
1: Hey rádio, hey rádio, hlasité hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hey rádio.

Páteční odpoledne ve společnosti Rádia Hej dnes s datem 5. června. Pokud se podíváte do kalendáře, stejně jako jsem to udělal já, tak zjistíte, že svátek v České republice slaví Dobroslav. Přejeme tedy samozřejmě všechno nejlepší a protože je pátek a víkend před námi, tak by se slušela asi i nějaká hezká oslava. Jinak dnes, tedy 5. června, si můžeme připomenout třeba taky Světový den životního prostředí a nebo Mezinárodní den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Tenhle významný den asi nevznikl u našich českých rybníků, ale je to připomínka potřeby ochrany mořských ekosystémů. Když zabrousíme do historických událostí, tak si můžeme připomenout, že 5. června v roce 1783 bratři Montgolfierové veřejně předvedli ve Francii první úspěšný let horkovzdušného balónu. V roce 64 byla do služby uvedena výzkumná ponorka Olwyn, která se později podílela mimo jiné na průzkumu vraku Titaniku. A v roce 1981 americké zdravotnické úřady zveřejnily první zprávu o případech dosud neznámého onemocnění, které bylo později identifikováno jako AIDS. No a co se týká hudebního kalendária, tak tady bych si dovolil připomenout rok 1965, kdy vyšel legendární single I Can Get No Satisfaction od Rolling Stones, skladba, která se stala jedním ze symbolů rockové historie. No a v roce 2001 pro změnu němečtí hardrockoví veteráni Scorpions vydali akustické album Akustika, zachycující netradiční podobu jejich největších hitů. Tak to bylo takové dnešní malé nenápadné kalendárium. A co se týká aktuální muziky, která nás čeká, tak Divoký byl a Tsunami nebo Freedom Call. Hezké odpoledne.

0: Express.
1: Hromadná nehoda 5 osobních vozidel komplikuje provoz na dálnici D10 ve směru na Turnov na 40,5 kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení okolo 40 minut. A bouralo se také na D8 na 27,5 kilometru ve směru na Prahu, kde se srazily 2 osobní vozidla. Vozidla blokují levý jízdní pruh a řidiči se zdrží okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitel silnic a dálnic Petra.
2: Tolik aktuální dopravní informace, díky za ně. A my se ještě podíváme, jaké počasí nás čeká v noci a zítra.
3: Počasí.
4: Čeká nás klidná noc s převážně jasnou až polojasnou oblohou. Místy, hlavně v okolí řek a v nižších polohách, se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou většinou na 12 až 7 stupňů. V chladnějších lokalitách může být ještě o něco méně. Vítr bude slabý, takže noc bude příjemně klidná. Sobota nabídne převážně slunečné počasí s občasnou oblačností. Ranní mlhy se rychle rozpustí a během dne si užijeme příjemné červnové teploty. Odpoledne naměříme většinou mezi 22 a 24 stupni. Vítr zůstane slabý až mírný a výraznější srážky se neočekávají. Čeká nás tedy velmi příjemný den vhodný pro výlety, zahradu i pobyt v přírodě. Pokud vyrážíte brzy ráno, přibalte si lehčí bundu nebo mikinu. Odpoledne už bude stačit pohodlné letní oblečení a sluneční brýle. A to je pro tuto chvíli vše o počasí. Teď už se vracíme zpět k našemu vysílání.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Exem. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Úpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
7: Bylo 17 hodin. Posloucháte
8: Hey Radio.
9: Full time rock for you.
10: Radio Hey.
11: Radio Hey.
12: Z kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem

Tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: Tohle byl Minor a vy ladíte a posloucháte páteční odpolední rádio. Hej, s vámi i dál Standa Čeněk a před námi další muzika Revolution Science ku příkladu nebo Sonáta Arktika. Tak ať máte hezké odpoledne.
1: Rádio Hej.

Až do posledního tónu nechám doznít tenhle song. Ladíte a posloucháte páteční odpolední rádio, hej. Pojďme si dnes připomenout jedno z nejdůležitějších výročí v historii rockové hudby, totiž právě na začátku června v roce 1965 vyšel single I Can Get No Satisfaction od Rolling Stones. Skladba, která během několika týdnů dobila americkou hitparádu a definitivně katapultovala Stony mezi největší světové kapely. Píseň proslavila hlavně nezapomenutelná kytarová figura Keitha Richardse a právě s ní je spojena slavná historka. Richards prý riff nahrál uprostřed noci na kazeťák poté, co ho napadl ve spánku. Na pásku pak zůstaly 2 minuty hudebního nápadu a desítky minut jeho chrápání. Zajímavé je, že charakteristický zkreslený zvuk kytary měl být původně jen pracovní verzí pro dechovou sekci. Nakonec ale zůstal ve finální nahrávce a stal se jedním z nejznámějších kytarových riffů všech dob. Text písně mluví o frustraci konzumní společnosti i nespokojenosti mladé generace. V polovině 60. let působil natolik provokativně, že se ve Velké Británii nejprve hrál hlavně na pirátských rádiích. Přesto, nebo možná právě proto, se z něj stal symbol celé éry. A i po 60 letech zůstává Satisfaction jednou z nejvlivnějších rockových skladeb všech dob. Tak si ji pojďme připomenout, a to v plné hlasitosti.

0: pamatuju jeden z obrovských hitů 90. let. Teď v pátek odpoledne taky tady u nás na rádiu, hej. Ovšem já teď mám jednu velmi milou povinnost, ne povinnost, vlastně možnost, příležitost představit vám exkluzivně jeden skvělý hit a jednu fantastickou hudební novinku. Totiž týká se kapely Devátá planeta. Kapela Devátá planeta není u nás ve vysílání na rádiu hej žádným nováčkem, znáte jejich song Rock s tebou z našeho vysílání. A tahle hudební parta teď vydává jednu novinku, absolutně nový single, skladbu, která se jmenuje Dotýkal se nebe. Je to skladba, která oficiálně vyjde až příští týden. Nicméně vy, tedy posluchači rádia hej, tenhle song uslyšíte už dnes, a to za malou chvíli. Budete vlastně úplně prvními posluchači, kteří tenhle song uslyší v rozhlasovém éteru. Novinka navazuje na dosavadní tvorbu kapely a přináší emotivní rockovou atmosféru, silnou melodii i text, který vybízí k zamyšlení. Takže pokud máte rádi poctivý český rock s příběhem, tak si tenhle song určitě oblíbíte. Ale teď už asi dost slov. Díky exkluzivitě na rádiu Hey vám teď představujeme novou skladbu skupiny Devátá planeta. Tady je Dotýkal se nebe.
1: Hej, hej, hej! Devátá planeta exkluzivně. Premiéra.

0: Silný provoz přibrzdí řidiče na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde se popojíždí v koloně od 15. kilometru Velké Popovice až po dopravní omezení Šmejkalka u Mirošovic. Zdržení je tam okolo 25 minut. A s kolonou počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se popojíždí od 23. kilometru až po 18. Ořech. Tam je zdržení okolo 20 minut. A tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde se popojíždí od 6. kilometru Rudná a zdržení je tam okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Čeká nás klidná noc s převážně jasnou až polojasnou oblohou. Místy, hlavně v okolí řek a v nižších polohách, se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou většinou na 12 až 7 stupňů. V chladnějších lokalitách může být ještě o něco méně. Vítr bude slabý, takže noc bude příjemně klidná. Sobota nabídne převážně slunečné počasí s občasnou oblačností. Ranní mlhy se rychle rozpustí a během dne si užijeme příjemné červnové teploty. Odpoledne naměříme většinou mezi 22 a 24 stupni. Vítr zůstane slabý až mírný a výraznější srážky se neočekávají. Čeká nás tedy velmi příjemný den vhodný pro výlety, zahradu i pobyt v přírodě. Pokud vyrážíte brzy ráno, přibalte si lehčí bundu nebo mikinu. Odpoledne už bude stačit pohodlné letní oblečení a sluneční brýle. A to je pro tuto chvíli vše o počasí. Teď už se vracíme zpět k našemu vysílání.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme

0: profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištka 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Hard Rock a Heavy Metal žije.
2: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
1: Vratimov Fest.
2: Na pódiu explodují na gauč v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup je 250 Kč.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
3: Parťákem akce je Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Bylo 18 hodin. Posloucháte
6: Hey Radio.
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Radio Hey.
10: Radio Hey.
5: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
11: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
12: Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
13: Co to má být za film, Pedro González?
12: Rocky 6 Don Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
13: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Rocky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
12: Tady, Rocky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
13: To se mi snad zdá, teď si Rocky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí, já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte, je tam Ray Koktangent.
12: No jo, donesela, done.
14: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
15: Slyšíme se.
14: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
15: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
14: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
15: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
14: A na to si přišla sama, Lefrendo?
15: No jo.
14: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, tam má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
15: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
16: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
17: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
14: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
15: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
17: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
18: Tady místo předseda Vlastimil Hustý.
17: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
18: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
17: Ty seš fakt Vlastimil hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
11: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

I po 18. hodině ladíte a posloucháte páteční odpolední Rádio Hej, s vámi i nadále Standa Čeněk. No a pochopitelně, že i teď pro vás mám další muziku. Připravte se třeba na John Bon Jovi, nebo Royal Republic, nebo Yellow Card. A to je začátek toho, co nás v téhle hodině čeká. Tak ať máte dál hezké odpoledne.

0: Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.
1: Přesně 4. června 1984 vyšlo album, které změnilo kariéru Bruce Springsteena a stalo se jednou z nejúspěšnějších rockových desek všech dob. Born in the USA. 7. studiové album The Bosse nabídlo neuvěřitelných 7 hitových singlů v americké top desítce. Najdeme na něm skladby jako Dancing in the Dark, Glory Days, I'm on Fire nebo titulní Born in the USA. Zajímavé je, že zatímco hudba působí jako velkolepá oslava Ameriky 80. let, texty jsou mnohem hlubší. Titulní skladba například vypráví příběh veterána z Vietnamu a kriticky se dívá na jeho návrat do běžného života. Právě kvůli chytlavému refrénu byla píseň často mylně považována za vlasteneckou hymnu, přestože její skutečné poselství je podstatně složitější. Album zároveň definitivně proměnilo Bruce Springsteena z respektovaného rockového písničkáře v globální superstar. A i po více než 40 letech patří Born in the USA mezi nejvýznamnější rockové nahrávky 80. let. A teď si z téhle legendární desky připomeneme jednu z nesmrtelných skladeb.

0: thing I can do. A total eclipse of the heart.
1: Přesně takhle, tímhle způsobem si metalová královna Doro Pesch splnila jeden svůj veliký sen, totiž na svém albu Conquerors Forever Strong and Proud spojila síly s legendárním zpěvákem Robem Halfordem z Judas Priest a společně představili videoklip právě k téhle předělávce slavného hitu Total Eclipse of the Heart od Bonnie Tyler. Navíc původně měl vzniknout jenom jeden duet, ale Halford navrhl natočit i tuhle klasiku z roku 1983, no a vidíte, výsledkem je spojení dvou ikonických hlasů a známé skladby v novém metalovém kabátě. Jedna velká paráda. 18 hodin, k tomu 43 minuty. Tak říkám tuhle informaci proto, že jak si uběhl opět velmi rychle náš společný čas, který jsme měli na páteční odpoledne vyměřený, a nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Tak se tedy loučím, co jiného mi zbývá. Každopádně pro vás rokový večer ve společnosti Rádia Hej rozhodně nekončí. Naopak právě začíná, respektive začne po 19. hodině, kdy se navíc můžete aspoň na malou chvíli stát hudebními dramaturgy programu Rádia Hej a zasáhnout do hudebního programu. Jednoduše tím, že si napíšete o skladbu, o písničku na přání, která vám udělá radost. Samozřejmě připojte k tomu i nějaký pěkný vzkaz. Po 19. hodině se tedy rozhodně máte na co těšit. Poslouchejte dál Rádia Hej, já se s vámi těším v pondělí opět takhle živě naslyšenou a nezapomeňte v neděli ve 14 hodin taky na aktuální vydání našeho pořadu Playlist Music. Mějte se hezky, ahoj.
2: Pane docente, tak už je to tady.
3: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
2: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
3: Přehrajte mi to ještě jedno.
4: Rock on air every.
3: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílaj na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Do 19 hodin posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí na

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Hey, hey!
4: Radio Hey.
7: Perfektná muzika.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: jo, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Slavná hudební výročí na rádiu Hey.
1: S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Vítejte při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dneska společně zaměříme na to, co se odehrálo v minulosti ve 22. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

28. května v roce 1945 se narodil John Fogerty, kytarista a zpěvák a člen kapely Creedence Clearwater Revival. Takže my si ho teď pouštíme.

29. května v roce 1982 se Paul McCartney v Americe dostal na 3 týdny na vrchol hitparády s albem Tug of War. V roce 2001 The Eagles vystoupili poprvé v Rusku v Moskvě na olympijském stadionu a v roce 1945 se narodil Gary Brooker, člen kapely Procol Harum.

30. května v roce 2008 se dostal na vrchol americké hitparády v pořadí již 8. studiové album kapely Green Day s názvem 21st Century Breakdown, takže my se teď Green Day pouštíme.

1. června v roce 2006 slavili velký úspěch Oasis, protože jejich debutové album Definitely Maybe z roku 1994 bylo zvoleno nejlepším albem všech dob z pohledu 50leté historie oficiálního žebříčku UK Album Charts a v roce 1947 se narodil kytarista britské skupiny Rolling Stones Ron Wood.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce. Já se s vámi rozloučím a já vám přeji hezký zbytek dne. My se uslyšíme zase za týden s pořadem hudební výročí zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...